Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Břeclav na 101.4 FM.

0: Doma u nás na jihu Moravy je krásně, o tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, tam je budla.
1: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
2: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
1: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun je vaše.
2: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
1: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
2: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku.
3: Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz.
1: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: máte hlad, nemáte dobrou náladu a ani v práci vám to neutíká.
1: A proto vám z Rádia Jih dovezeme parádní svačinu až do práce.
0: Těšit se můžete na výborné tradiční koláčky z koláčkovny Milotice a dobroty z břeclavského Racia.
1: Každý všední den rozvážíme po celém Jihomoravském a Zlínském kraji svačiny do práce.
0: Přihlaste se o tu svou právě teď na www.radiojih.cz
1: a zpříjemněte si se svými kolegy pracovní den.
0: Koláčkovna Milotice. Koláčky jako od babičky. Svatební koláčky na svatby, rodinné oslavy i firemní akce. Nově nabízíme rozvoz koláčků po celé České republice. Více info a objednávky online na www.koláčkovna.cz. Racio, to jsou zdravé, lehké a chutné výrobky pro celou rodinu. www.racio.cz.

přírodě. Online vysílání Rádia Jih nyní pohání energie ze 100% obnovitelných zdrojů. Díky, že posloucháte Rádio Jih i online. www.radiojih.cz Rádio Jih.

0: na jihu Moravy je krásně, o tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, tam je budla.
1: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
2: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
1: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun je vaše.
2: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
1: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
2: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku.
3: Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz

Rádio Jih i online. www.radiojih.cz Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Uherské Hradiště na 969 FM.

0: nemáte dobrou náladu a ani v práci vám to neutíká.
1: A proto vám z Rádia Jih dovezeme parádní svačinu až do práce.
2: Těšit se můžete na výborné tradiční koláčky z koláčkovny Milotice a dobroty z Břeclavského Racia.
1: Každý všední den rozvážíme po celém Jihomoravském a Zlínském kraji svačiny do práce.
2: Přihlaste se o tu svou právě teď na www.radiojih.cz
1: a zpříjemněte si se svými kolegy pracovní den.
2: Koláčkovna Milotice. Koláčky jako od babičky. Svatební koláčky na svatby, rodinné oslavy i firemní akce. Nově nabízíme rozvoz koláčků po celé České republice. Více info a objednávky online na www.koláčkovna.cz. Racio, to jsou zdravé, lehké a chutné výrobky pro celou rodinu. www.racio.cz.
1: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
3: Dechparáda. Pohoda a zábava při nejlepších moravských dechovkách. Každou neděli s Frantou Uhrem na Rádiu Jih.

Krásné nedělní dechovkové ranko vám všem, milí přátelé, přeje Franta Uher. Začala dechparáda, no a dnes jsme začali na Slovensku. Križovaný nad Dudváhom bývalý Krestúr je rodiště dechové hudby Križovianky. No, už to bude určitě nějaký 20 let, co jsem byl přizván ke spolupráci a každý společný koncert byl, no, úžasný, jak na pódiu, tak také v zákulisí. Co vám mám povídat? Pohoda, slivovička i místní pochutiny, toho bylo plnečko. No a samozřejmě také dobrá muzika. Tak můžeme okoštovat. Po úvodní orchestrální polce Majdalenka Valčík Trnava, polka Kúpil Jano Koňáno a Smes vydala mamanka. Tak nech sa páči, pěkný.

Ještě jedenkrát vám přeju krásné ráno, přátelé. Máme neděli s datem 17. května, kdy svůj svátek slaví Aneta. No a kam se s naší dechparádou posuneme dál? Na Hanou za Hanačkou, která má své zázemí v Břestě u Kroměříže. Kapelníkem je Mirek Budeš, jinak vynikající trumpeťák, který si zahrál i v jiných světových, řekl bych, kapelách, například Kumpanovi muzikanti. No ale na domácím hřišti, jak sám říká, je v Hanačce. Slou vyznaně, ano, známá písnička, kterou svého času krásně naspívala Marika Gombitová, Polka. Haj, haj, zelený, haj, to se vrátíme na Hanou, no a směs okolo Seče.

Tak nám dohrála Hanačka a teď zpátky k nám na Moravu. Tu Faranka ze Šakvíc, to je správné spojení, které zná každý milovník dobré dechovky. Zlatá křídlovka či titul Mistr Evropy jsou jenom jedny z mnoha ocenění, které zdobí jejich pomyslnou vitrínu slávy. Kapelníkem je Jenda Bílek, no a pěvecké party obsadili Dita Bílíková, Hanka Bílíková, Lukáš Grmolec a také Vladimír Melichár, který, když zrovna nespívá, hraje na křídlovku. Polka Dobřínská cesta, Valčík, muzikanti z Moraví a ještě jedna polka, Nestačí jen snít. To všechno, tu Faranka.

No a teď už vaše gratulace, milé rádio, 7. května oslavil Robert Nekvasil z Bystrce své 58. narozeniny. Všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví a spokojenosti mu přejí přítelkyně Zuzka, kamarádi z práce a všichni dobří přátelé. Jeho oblíbenou skladbou je Stará lípa. No a tady je v podání Veselky Ladislava Kubeše.

Zahrajte prosím písničku pro naši babičku Marii z Háňskou ze Zlína Malinovic, která oslavila 8. května 81. narozeniny. Babičko naše milovaná, přejeme ti zdraví, štěstí a také boží požehnání. Máme tě moc a moc rádi. Za všechny vnučka Adéla. A teď už Valaška, pohlazení vzpomínkou.

Přátelé, a to dnešní nedělní hranko vám dělá společnost Dechparáda. Ano, je to tak. Do večera ještě daleko, ovšem večerka, ta je docela blízko. Kapela z Lhovce sice už nehraje, ale i za těch pár let své činnosti zanechala po sobě stopu v podobě několika CD nosičů. Známá byla její spolupráce s manželi Osičkovými, no tak otevřeme ten náš rádiový archiv a zahrajeme si polku Lavečka Valčík, Keď zakvitnú humna, a orchestrální polku na závěr Noční tuláci.

přátelé, milí posluchači, a jdeme do finále dnešní Dech parády. Věřím, že jste se s námi dobře bavili a kdo chce, může na rádiu Jich Cimbálka pokračovat dál. Tož hezkou nedělín a za týden se těším opět na

0: Doma u nás na jihu Moravy je krásně, o tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, tam je budla.
1: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
0: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
1: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun je vaše.
0: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
1: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
0: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku. Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz.

0: si, že znáte Jižní Moravu opravdu dobře. Jižní Morava je plná zajímavých míst, osobností i událostí. Odhalujte je s námi každé všední odpoledne po 16. hodině v nové soutěži Tajemný jih.
1: A nyní v Tajemném jihu soutěžíme o 500 korunové poukazy na čerstvé a voňavé oleje z Horňáckého Lipova od olejářství CZ. Vyzkoušejte například sílu švestkového oleje. Více na www.olejarstvi.cz.
0: Rádio Jih.

0: máte hlad, nemáte dobrou náladu a ani v práci vám to neutíká.
1: A proto vám z Rádia Jich dovezeme parádní svačinu až do práce.
2: Těšit se můžete na výborné tradiční koláčky z koláčkovny Milotice a dobroty z břeclavského Racia.
1: Každý všední den rozvážíme po celém Jihomoravském a Zlínském kraji svačiny do práce.
2: Přihlaste se o tu svou právě teď na www.radiojich.cz
1: a zpříjemněte si se svými kolegy pracovní den.
2: Koláčkovna Milotice. Koláčky jako od babičky. Svatební koláčky na svatby, rodinné oslavy i firemní akce. Nově nabízíme rozvoz koláčků po celé České republice. Více info a objednávky online na www.koláčkovna.cz. Racio, to jsou zdravé, lehké a chutné výrobky pro celou rodinu. www.racio.cz.

0: Rádio I.
1: Rádio I.
0: Hrajeme hity pro dobrou náladu.
2: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, tuší se svět sem na sračky, vedle mě.

0: i online. www.radiojih.cz.
1: Bezstarostný pronájem vozu Volkswagen nebo Audi vám poskytne operativní leasing zahrnující pojištění a servis. Top Centrum Car, Kyjov a Hodonín.
2: Mami, proč je naše koupelna taková stará?
3: Protože tatínek ji má na seznamu prací teprve rok a půl.
4: Já na tom pracuju, jen ještě nevím, jak by měla vypadat.
2: A víte, že v prodejně Merio v Kyjově vám udělají grafický návrh úplně zadarmo?
3: No jasně, a tatínek už se nemá na co vymlouvat.
4: Tak tam rovnou mrknem i na kuchyň.
2: Merio.cz. Koupelny a kuchyně přesně pro vás.
5: Eurobike Fest, největší tuzemský motofestival. Tisíce motorek, rock'n'roll, extrémní a bojové sporty. Harley, Akain, Panoptico, Čechomor, Proteus a mnoho dalších. Pasohlávky 28. až 31. 5. 2026. www.eurobikefest.cz.
0: Rádio Jih.

0: nás na jihu Moravy je krásně. O tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, ta by bodla.
1: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
0: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
1: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 tisíc korun je vaše.
0: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
1: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
0: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku. Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz.
2: Když nemůže. Slavnosti Břeclav jsou tady. Už 5. a 6. června v zámeckém areálu. Miraj, Činasky, Divokej Bill, Škvor, Tři sestry, Olympik, Vohnout, Tomáš Klus, britská senzace De Hara a také velká gastrozóna a pivní speciály. Poslední lístky za zvýhodněnou cenu teď na webu slavnosti.cz.

0: www.klimastyle.cz.
1: Hledáte stabilní práci, kde si vás opravdu váží? Přidejte se k týmu Lisy Automotive. Nabízíme skvělé ohodnocení, přátelskou atmosféru a jistotu dlouhodobého zaměstnání. U nás nejste jen číslo. U nás jste součást týmu. Lisy Automotive v Číči hledá operátory a seřizovače strojů a pozice v administrativě. Ozvěte se ještě dnes a už zítra můžete být naším kolegou. Jsem Eliška, personální manažerka, pracuji v Lisy 10 let a těším se na vás. Více na www.dolisy.cz.
2: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
3: 24. května v Hodoníně u nákupního centra Cukrovár se na vás těší Peugeot Jonal.
4: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jí. Rádio Jižní Moravy. Hity, které milujete.
5: Hity, kterým rozumíte.
4: Hity, které si zaspíváte. To je hodina českých a slovenských hitů na Rádiu Jih.
5: Od 9 do 10.

0: Rádio Jih i online. www.radiojih.cz. Objevte nový Dongfeng Shine GS. Prostorné kombi v letní limitce již za 499 tisíc. Navštivte Jonál, prodejce Dongfeng v Hodoníně. www.jonal.cz. Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz. 24. května v Hodoníně u nákupního centra Cukrovár se na vás těší Peugeot Jonal.
1: Eurobike Fest, největší tuzemský motofestival. Tisíce motorek, rock'n'roll, extrémní a bojové sporty. Harley, Arakain, Panoptico, Čechomor, Proteus a mnoho dalších. Pasohlávky 28. až 31. 5. 2026. www.eurobikefest.cz. Skonto nábytek.
2: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
0: Hledáte práci, která voní po kávě? Do prodejny italské kávy v Kyjově hledáme novou posilu. Staňte se baristou a prodejcem prémiových italských potravin. Čeká vás práce se zákazníky, příprava skvělé kávy i lehká administrativa. Nabízíme práci od pondělí do pátku, férové platové podmínky a příspěvek na stravování. Více informací najdete na Facebooku skvělá-káva.cz nebo volejte 604 868 222.
3: Hity, které milujete.
4: Hity, kterým rozumíte.
3: Hity, které si zaspíváte. To je hodina českých a slovenských hitů na Rádiu Jih.

V noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno, já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka, prosím, vyslyš moji zpověď, už jsem starý na psaníčka, jsem to z vodních part, živa jenom z tvého dechu, já vím, že nejsi rád,

milencům, co je to za příběh, bez lásky, bez milenců nemáš slov. Na trně všechna patří jiným, kdo jsem proměnil s nimi ve svých města i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě tvoř k obrazu svému, nech mě schoří.

jsem vzduchem, nechám rozplakat nebe po duši tím,

0: máte hlad, nemáte dobrou náladu a ani v práci vám to neutíká.
1: A proto vám z Rádia Jih dovezeme parádní svačinu až do práce.
0: Těšit se můžete na výborné tradiční koláčky z koláčkovny Milotice a dobroty z Břeclavského Racia.
1: Každý všední den rozvážíme po celém Jihomoravském a Zlínském kraji svačiny do práce.
0: Přihlaste se o tu svou právě teď na www.radiojih.cz
1: a zpříjemněte si se svými kolegy pracovní den.
0: Koláčkovna Milotice. Koláčky jako od babičky. Svatební koláčky na svatby, rodinné oslavy i firemní akce. Nově nabízíme rozvoz koláčků po celé České republice. Více info a objednávky online na www.koláčkovna.cz. Racio, to jsou zdravé, lehké a chutné výrobky pro celou rodinu. www.racio.cz.
2: Burgers Fresh Burger Bistro Hodonín. Kam na nejlepší burger, žebra a křídla ve městě už dávno víte. Přijďte nás navštívit do moderního industriálně klasického interiéru a zúčastněte se soutěže o elektrokolo Highbike v hodnotě 80 000 z DD Bike Moravská Nová Ves. Stačí navštívit Burgers Fresh Burger Bistro Hodonín od 11. do 28. května. Dát si menu dle vlastního výběru a účtenku se jménem hodit do slosování. Těšíme se na vás 7 dní v týdnu. www.burgers.eu

0: automatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Vitajte, strýcu, to je ale krásně. No, letos budu mět veltlínek velký jak kedlubny. A kedlubny? Jak melúny. Však nakupuju hnojiva i postřiky ve vinařském domě v Dubňanech. Mají to tam velice kvalitní a přitom levné. To víte, světová kriza. Tož pojďte teda se mnou a uvidíte sám. Vinařský dům Dubňany, obchod pro náš kraj.
2: Zábava, smích a hromada skákání. Dětský den v Hodoníně je tady. V sobotu 23. května od 10 do 17 hodin ožije Očovská louka neuvěřitelnou dávkou zábavy. Těšit se můžete na skákací atrakce, záplavu balónků, sportovní aktivity i občerstvení pro děti zdarma. Chybět nebudou ani food trucky a DJ. Celým dnem vás provede moderátor Vojta Ošlejšek. A to nejlepší, vstup je zdarma. Tak vezměte děti a dorostek. Tenhle den bude stát za to. V případě nepříznivého počasí se akce nekoná.
3: To

0: Myslíte si, že znáte Jižní Moravu opravdu dobře? Jižní Morava je plná zajímavých míst, osobností i událostí. Odhalujte je s námi každé všední odpoledne po 16. hodině v nové soutěži Tajemný jih.
1: A nyní v Tajemném jihu soutěžíme o 500 korunové poukazy na čerstvé a voňavé oleje z Horňáckého Lipova od olejářství CZ. Vyzkoušejte například sílu švestkového oleje. Více na www.olejarstvi.cz.
2: Bezstarostní pronájem vozu Volkswagen nebo Audi vám poskytne operativní leasing zahrnující pojištění a servis. Top Centrum Car, Kyjov a Hodonín.
3: Hi, hi a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DD Bike.cz.
4: Objevte čistou krásu přírodního kamene. 100 letra, kamenné obklady, dlažba k bazénu nebo na terasu z elegantního travertinu, luxusní mramor do koupelny. Širokou nabídku produktů z přírodního kamene najdete na našem e-shopu www.stonetra.cz nebo navštivte náš showroom ve Vrádišti na hlavním tahu mezi Holíčem a Skalicí. www.stonetra.cz.
5: Nové DR6 od DR Automobiles už i v Brně, Hustopečích nebo Břeclavi. Přijďte si vyzkoušet stylové SUV s automatem, bohatou výbavou a s financováním 2,99. Nyní s bonusem 8 000 na servis nebo příslušenství. Více na dr-automobiles.cz.
6: Pryč DPH! Pryč DPH!
7: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na meberix.cz.
8: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 0,25 litru s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
9: Hele, vyšla nová kaplinka.
10: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
9: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
10: Tak to beru.
9: To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend. Jasně. Romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
11: Když nemůže.
12: Slavnosti Břeclav jsou tady. Už 5. a 6. června v zámeckém areálu. Miraj, Činasky, Divokej Bill, Škvor, Tři sestry, Olympik, Bohnout, Tomáš Klus, britská senzace Dehara a také velká gastrozóna a pivní speciály. Poslední lístky za zvýhodněnou cenu teď na webu slavnosti.cz.
13: Rádio Jih.

0: nás na jihu Moravy je krásně, o tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, ta by budla.
1: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
2: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
1: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun je vaše.
2: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
1: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
2: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku.
3: Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz.
4: Hledáte program pro děti na léto?
5: Já budu chodit na příměstský malířský tábor plný tvoření, malování a zábavy do ateliéru Art Tia v Břeclavi.
4: Stačí, když děti ráno přivezete a my je odpoledne bezpečně odvezeme domů. Více informací a přihlášky na www.timeaturciak.art.
6: Mkeleva Fest v Mikulově. Tohle léto jasná volba. Čeká tě hvězdný line-up. Ben Cristoval, Nikolas Josef, Mike Spirit a Grimaso, Kontrafakt, Nick Tendo, Human, Adam Mišík a Pam Rabbit. Sobota 1. srpna. Amfiteátr Mikulov. Připrav se na den plný hudby a skvělého jídla. Prostě nezapomenutelný zážitek pro všechny. Kupuj vstupenky pro sebe a svou partu teď hned na mklvfest.cz a buď u toho!
7: Zoo Hodonín, svět zvířat na kraji Dubravy. Ideální místo pro celou rodinu. Množství zvířat, dětské hřiště, občerstvení, co víc si můžete přát. Tak neseďte doma a pojďte do Zoo Hodonín. www.zoo-hodonin.cz.
8: Mami, proč je naše koupelna taková stará?
9: Protože tatínek ji má na seznamu prací teprve rok a půl.
10: Já na tom pracuju, jen ještě nevím, jak by měla vypadat.
8: A víte, že v prodejně Merio v Kyjově vám udělají grafický návrh úplně zadarmo?
9: No jasně, a tatínek už se nemá na co vymlouvat.
10: Tak tam rovnou mrknem i na kuchyň.
8: Merio.cz. Koupelny a kuchyně přesně pro vás.
11: Šardice slaví 740 let a bude to nářez. Šardický nářez. Druhý ročník letního minifestivalu v srdci Slovácka. V sobotu 13. června vás čeká večer plný živé hudby a skvělé atmosféry pod širým nebem. Na pódiu vystoupí Queenie, World Queen Tribute Band, Countryo a Sintra. Večer zakončí afterparty s DJem Pepem. Začínáme v 18 hodin. Vstupenky zakoupíte na šardickynazes.cz.
12: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.

0: Objevte nový Dongfeng Shine GS. Prostorné kombi v letní limitce již za 499 tisíc. Navštivte Jonál, prodejce Dongfeng v Hodoníně. www.jonal.cz.
1: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
0: 24. května v Hodoníně u nákupního centra Cukrovár se na vás těší Peugeot Jonal.
2: Mami, mě píše jenom žlutá fixa.
3: A v práci došel toner. I toaleťák. To zas bude den.
4: Klid. Zastav se v Kampi. Škola, kancelář i drogerie. Všechno vyřešíš na jednom místě. A zaparkuješ hned u dveří.
0: Kampi Hodonín na Kapřiskách. Vše pro školu, kancelář i čistou firmu. Kampi. Nakoupíte dřív, než vám vystydne kafe.
5: Hledáte stabilní práci, kde si vás opravdu váží? Přidejte se k týmu Lisy Automotive. Nabízíme skvělé ohodnocení, přátelskou atmosféru a jistotu dlouhodobého zaměstnání. U nás nejste jen číslo. U nás jste součást týmu. Lisy Automotive Číči hledá operátory a seřizovače strojů a pozice v administrativě. Ozvěte se ještě dnes a už zítra můžete být naším kolegou. Jsem Eliška, personální manažerka, pracuji v Lisy 10 let a těším se na vás. Více na www.dolisy.cz.
6: Skonto nábytek.
7: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
6: Skonto nábytek.
8: Nové DR6 od DR Automobiles už i v Brně, Hustopečích nebo Břeclavi. Přijďte si vyzkoušet stylové SUV s automatem, bohatou výbavou a s financováním 2,99. Nyní s bonusem 8000 na servis nebo příslušenství. Více na dr-automobiles.cz.
9: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
10: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo gambrinus patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
11: Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Břeclav na 101.4 FM.

0: máte hlad, nemáte dobrou náladu a ani v práci vám to neutíká.
1: A proto vám z Rádia Jich dovezeme parádní svačinu až do práce.
0: Těšit se můžete na výbor.

0: Přihlaste se o tu svou právě teď na www.radiojich.cz a zpříjemněte si se svými kolegy pracovní den. Koláčkovna Milotice. Koláčky jako od babičky. Svatební koláčky na svatby, rodinné oslavy i firemní akce. Nově nabízíme rozvoz koláčků po celé České republice. Více info a objednávky online na www.koláčkovna.cz. Racio, to jsou zdravé, lehké a chutné výrobky pro celou rodinu. www.racio.cz.
1: Zenecká octárna rozšiřuje svůj tým a hledá šikovného elektrikáře. Baví vás automatizace, senzory a řídící systémy? Pak hledáme právě vás. Nabízíme práci na jednu směnu, 25 dní dovolené a další benefity. Požadujeme vyučení v oboru a praxi v průmyslovém odvětví. Více informací najdete na webu www.zeneckyocet.cz/kariéra.

0: www.klimastyle.cz.
1: Zábava, smích a hromada skákání. Dětský den v Hodoníně je tady. V sobotu 23. května od 10 do 17 hodin ožije Očovská louka neuvěřitelnou dávkou zábavy. Těšit se můžete na skákací atrakce, záplavu balónků, sportovní aktivity i občerstvení pro děti zdarma. Chybět nebudou ani food trucky a DJ. Celým dnem vás provede moderátor Vojta Ošlejšek. A to nejlepší, vstup je zdarma. Tak vezměte děti a dorostek. Tenhle den bude stát za to. V případě nepříznivého počasí se akce nekoná.
2: Vitajte, strýcu. To je ale krásně. No, letos budu mět veltlínek velký jak kedlubny. A kedlubny jak melůny. Však nakupuju hnojiva i postřiky ve vinařském domě v Dubňanech. Mají to tam velice kvalitní a přitom levné. To víte, světová kriza. Tož pojďte teda se mnou a uvidíte sám. Vinařský dům Dubňany, obchod pro náš kraj.
3: Hledáte práci, která voní po kávě? Do prodejny italské kávy v Kyjově hledáme novou posilu. Staňte se baristou a prodejcem prémiových italských potravin. Čeká vás práce se zákazníky, příprava skvělé kávy i lehká administrativa. Nabízíme práci od pondělí do pátku, férové platové podmínky a příspěvek na stravování. Více informací najdete na Facebooku skvělá-káva.cz nebo volejte 604 868 222.
4: Mami, proč je naše koupelna taková stará?
5: Protože tatínek ji má na seznamu prací teprve rok a půl.
6: Já na tom pracuju, jen ještě nevím, jak by měla vypadat.
4: A víte, že v prodejně Merio v Kyjově vám udělají grafický návrh úplně zadarmo?
5: No jasně, a tatínek už se nemá na co vymlouvat.
6: Tak tam rovnou mrknem i na kuchyň.
4: Merio.cz. Koupelny a kuchyně přesně pro vás.

0: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
1: 24. května v Hodoníně u nákupního centra Cukrovár se na vás těší Peugeot Jonal.
2: Haj, haj a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profi servisu. ddbike.cz.
3: Objevte čistou krásu přírodního kamene. 100 letra, kamenné obklady, dlažba k bazénu nebo na terasu z elegantního travertinu, luxusní mramor do koupelny. Širokou nabídku produktů z přírodního kamene najdete na našem e-shopu www.stonetra.cz nebo navštivte náš showroom ve Vrádišti na hlavním tahu mezi Holíčem a Skalicí. www.stonetra.cz.
4: Mami, mě píše jenom žlutá fixa.
5: A v práci došel toner. I toaleťák. To zas bude den.
6: Klid. Zastav se v Kampi. Škola, kancelář i drogerie. Všechno vyřešíš na jednom místě. A zaparkuješ hned u dveří.
7: Kampi Hodonín na Kapřiskách. Vše pro školu, kancelář i čistou firmu. Kampi. Nakoupíte dřív, než vám vystydne kafe.
8: Vzenecká octárna rozšiřuje svůj tým a hledá šikovného elektrikáře. Baví vás automatizace, senzory a řídící systémy? Pak hledáme právě vás. Nabízíme práci na jednu směnu, 25 dní dovolené a další benefity. Požadujeme vyučení v oboru a praxi v průmyslovém odvětví. Více informací najdete na webu vzeneckyocet.cz/kariéra.
9: Nové DR6 od DR Automobiles už i v Brně, Hustopečích nebo Břeclavi. Přijďte si vyzkoušet stylové SUV s automatem, bohatou výbavou a s financováním 2,99. Nyní s bonusem 8000 na servis nebo příslušenství. Více na DRAutomobiles.cz.
10: Rádio Jih.

0: nás na jihu Moravy je krásně. O tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, tam je budla.
1: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
0: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
1: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun je vaše.
0: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
1: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
0: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku. Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz.
2: Hledáte program pro děti na léto?
3: Já budu chodit na příměstský malířský tábor plný tvoření, malování a zábavy do ateliéru Art Tia v Břeclavi.
2: Stačí, když děti ráno přivezete a my je odpoledne bezpečně odvezeme domů. Více informací a přihlášky na www.dimeaturciak.art.
4: Burgers Fresh Burger Bistro Hodonín. Kam na nejlepší burger, žebra a křídla ve městě už dávno víte. Přijďte nás navštívit do moderního industriálně klasického interiéru a zúčastněte se soutěže o elektrokolo Highbike v hodnotě 80 000 z DD Bike Moravská Nová Ves. Stačí navštívit Burgers Fresh Burger Bistro Hodonín od 11. do 28. května. Dát si menu dle vlastního výběru a účtenku se jménem hodit do slosování. Těšíme se na vás 7 dní v týdnu. www.burgers.eu.

0: instalace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Mami, proč je naše koupelna taková stará?
2: Protože tatínek ji má na seznamu prací teprve rok a půl.
3: Já na tom pracuju, jen ještě nevím, jak by měla vypadat.
1: A víte, že v prodejně Merio v Kyjově vám udělají grafický návrh úplně zadarmo?
2: No jasně, a tatínek už se nemá na co vymlouvat.
3: Tak tam rovnou mrknem i na kuchyň.
1: Merio.cz. Koupelny a kuchyně přesně pro vás.
4: Zábava, smích a hromada skákání. Dětský den v Hodoníně je tady. V sobotu 23. května od 10 do 17 hodin ožije Očovská louka neuvěřitelnou dávkou zábavy. Těšit se můžete na skákací atrakce, záplavu balónků, sportovní aktivity i občerstvení pro děti zdarma. Chybět nebudou ani food trucky a DJ. Celým dnem vás provede moderátor Vojta Ošlejšek. A to nejlepší, vstup je zdarma. Tak vezměte děti a dorazte. Tenhle den bude stát za to. V případě nepříznivého počasí se akce nekoná.
5: Když nemůže...
6: Slavnosti Břeclav jsou tady. Už 5. a 6. června v zámeckém areálu. Miraj, Činasky, Divokej Bill, Škvor, Tři sestry, Olympik, Vohnout, Tomáš Klus, britská senzace Dehara a také velká gastrozóna a pivní speciály. Poslední lístky za zvýhodněnou cenu teď na webu slavnosti.cz.
7: Co se tady děje?
8: To se chystá.
9: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou blade battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
10: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
9: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.

0: Myslíte si, že znáte Jižní Moravu opravdu dobře? Jižní Morava je plná zajímavých míst, osobností i událostí. Odhalujte je s námi každé všední odpoledne po 16. hodině v nové soutěži Tajemný jih.
1: A nyní v Tajemném jihu soutěžíme o 500 korunové poukazy na čerstvé a voňavé oleje z Horňáckého Lipova od olejářství CZ. Vyzkoušejte například sílu švestkového oleje. Více na www.olejarstvi.cz.
2: Šardice slaví 740 let a bude to nářez. Šardický nářez. Druhý ročník letního minifestivalu.

0: vystoupí Queenie, World Queen Tribute Band, Countryo a Sintra. Večer zakončí afterparty s DJem Pepem. Začínáme v 18 hodin. Vstupenky zakoupíte na šartický nářez CZ.
1: Hledáte práci, která voní po kávě? Do prodejny italské kávy v Kyjově hledáme novou posilu. Staňte se baristou a prodejcem prémiových italských potravin. Čeká vás práce se zákazníky, příprava skvělé kávy i lehká administrativa. Nabízíme práci od pondělí do pátku, férové platové podmínky a příspěvek na stravování. Více informací najdete na Facebooku skvělá-káva.cz nebo volejte 604 868 222.

0: XXX Lutz Brno. XXX Lutz do Minábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Hele, vyšla nová kaplinka.
2: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
1: Portugalsko, slunce, oceán, romance. A prej totálně neodolatelný týpek.
2: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
1: Jasně, romantický útěk v praxi.
3: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
4: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
5: Rádio Jih.

0: když máte hlad, nemáte dobrou náladu a ani v práci vám to neutíká.
1: A proto vám z Rádia Jih dovezeme parádní svačinu až do práce.
2: Těšit se můžete na výborné tradiční koláčky z koláčkovny Milotice a dobroty z Břeclavského Racia.
1: Každý všední den rozvážíme po celém Jihomoravském a Zlínském kraji svačiny do práce.
2: Přihlaste se o tu svou právě teď na www.radiojih.cz
1: a zpříjemněte si se svými kolegy pracovní den.
2: Koláčkovna Milotice. Koláčky jako od babičky. Svatební koláčky na svatby, rodinné oslavy i firemní akce. Nově nabízíme rozvoz koláčků po celé České republice. Více info a objednávky online na www.koláčkovna.cz. Racio, to jsou zdravé, lehké a chutné výrobky pro celou rodinu. www.racio.cz.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90. A Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
4: Mkleva Fest v Mikulově. Tohle léto jasná volba. Čeká tě hvězdný line-up. Ben Cristovao, Mikolas Josef, Mike Spirit a Grimaso, Kontrafakt, Nick Tendo, Human, Adam Mišík a Pam Rabbit. Sobota 1. srpna. Amfiteátr Mikulov. Připrav se na den plný hudby a skvělého jídla. Prostě nezapomenutelný zážitek pro všechny. Kupuj vstupenky pro sebe a svou partu teď hned na mklvfest.cz a buď u toho!
5: Hledáte stabilní práci, kde si vás opravdu váží? Přidejte se k týmu Lisy Automotive. Nabízíme skvělé ohodnocení, přátelskou atmosféru a jistotu dlouhodobého zaměstnání. U nás nejste jen číslo. U nás jste součást týmu. Lisy Automotive v Číči hledá operátory a seřizovače strojů a pozice v administrativě. Ozvěte se ještě dnes a už zítra můžete být naším kolegou. Jsem Eliška, personální manažerka, pracuji v Lisy 10 let a těším se na vás. Více na www.dolisy.cz.
6: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
7: 24. května v Hodoníně u nákupního centra Cukrovár se na vás těší Peugeot Jonal.
8: Vitajte strýcu, to je ale krásně. No, letos budu mět veltlínek velký jak kedlubny. A kedlubny? Jak melůny. Však nakupuju hnojiva i postřiky ve vinařském domě v Dubňanech. Mají to tam velice kvalitní a přitom levné. To víte, světová kriza. Tož pojďte teda se mnou a uvidíte sám. Vinařský dům Dubňany, obchod pro náš kraj.
9: Rádio Jih. Počasí.
10: Kyjov, Vlkoš a Uherský Ostroh po 12 stupních a na Vrbici měříte 13 stupňů Celsia. No a jak to bude vypadat zítra? Nad Jihomoravským a Zlínským krajem ráno s mlhami, no a teďka trošku méně oblíbená zpráva, možná budou i nějaké přízemní mrazíky. Oblačnost bude proměnlivá a kránu začne pozvolna ubývat. Zejména kránu se lokálně mohou vytvářet mlhy, takže vy, co jedete ráno brzo do práce, tak pozor a nejnižší teploty 5 až 2 stupně Celsia.

0: Posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. Za malou chvilku se podíváme do Uherského Hradiště, kde se včera konala soutěž v pojídání jídla. Ale pozor, nebyla to jen tak nějaká soutěž, jakou znáte. Žádné řízky, ani bramboráky, ani nic podobného. Jednalo se totiž o hodně kuriózní speciality. O tom všem za malou chvíli na Rádiu Jih, tak držte vlnu, mezi tím Kygo, Save My Life a Miraj Tenkrát.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: Miraj, tenkrát příjemné nedělní odpoledne ze studia Rádia i v Hodoníně vám přeje Tadeáš Poláček. Snad máte pohodovou neděli a odpočíváte s něčím dobrým v ruce a nasáváte poslední chvilky neděle. Včera se v Uherském Hradišti konala soutěž v pojídání toho nejsmradlavějšího jídla, co jde asi legálně na naší planetě sehnat. Včera se po páté v řadě představil maxi jedlík všeho možného i nemožného. 52letý Jaroslav Němec z Bystré u Poličky. V Uherském Hradišti se pustil do nejsmradlavějšího jídla pod názvem Surstreaming. V naší krajině pod názvem něco jako... Mně se to nechce ani vyslovovat. Skvašený sleď. Fuj, to musel být hnus. Želvy nežeru. Pane Jaroslave, blahopřejeme vám k vaší včerejší výhře. Snad jste to pořádně oslavil a na nikoho potom moc nedýchal. Ladíte frekvence Rádia Jih a aktuálně hity pro dobrou náladu.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

díky, že posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. Máte rádi vodu? Máte rádi lodě? A máte rádi muziku? Tak pozorně poslouchejte. Za malou chvilku vás pozveme do hlavního města Jihomoravského kraje. Ano, správně, takže do Brna. Na jednu special akci pod názvem Oslavy 80 let lodní dopravy. Ale nebude to jenom o tom, tak držte vlnu.

0: online. www.radiojih.cz.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
2: Hi, hi, a jedu. Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profi servisu. DD Bike.cz.
3: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
4: Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Uherské Hradiště na 969 FM.

0: díky, že posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. Příští sobota 23. května bude v Brně patřit oslavám 80 let lodní dopravy. Celá tato událost se bude odehrávat na Príglu, brněnské přehradě. Konkrétně Brno Bystrc od 11 hodin dopoledne do 21. hodiny večerní. No, ale co od toho čekat? Celodenní program pro všechny generace, takže můžete vzít své děti, babičku, dědečka, maminku, tatínka a třeba i psa. Dále se můžete těšit na pěnovou party. Ano, bude se klouzat, děti to milují, takže proč toho nevyužít? Cirkus, divadlo, zoo Brno, fotokoutek a malování na obličej, to děti milují, rodiče nesnášejí, nevadí. Dále výtvarné dílničky, dopravní klub Lužánky, bublinkové dílny, to ani nevím, co je, ale určitě to bude zajímavé. Dále taky bude připravena expozóna, kde se budete moci podívat na lodě, bagr, akvárium a i techniku. Nebude tam chybět taky ukázka záchranných složek, jako jsou hasiči, policie, záchranáři. Budou i plavby po přehradě, které jsou prý zdarma, nic o tom teda nevím. Prohlídky hráze, kivadlová doprava retro šalinami a autobusy z centra, velká food a drink zóna z celé České republiky. Takže příští sobota 23. května na brněnské přehradě. A aby jsem ještě nezapomněl, bude taky připravena silent party. To znamená, i když jsem už o tom mluvil, že dostanete na hlavu sluchátka, DJ bude sice mixovat hudbu, ale ta hudba bude vycházet pouze vám do sluchátek, takže vy všichni okolo, co nebudete zrovna chtít pařit se sluchátkama, tak uslyšíte jenom třeba woka woka a šoupání noh. Díky, že posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. Za malou chvilku Poetika nebo Mr. Gigi D'Agostino, L'amor tu George.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: na jihu Moravy je krásně, o tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, tam je budla.
1: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
0: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
1: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun je vaše.
0: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
1: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
0: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku. Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz

0: www.klimastyle.cz.
1: Hledáte program pro děti na léto?
2: Já budu chodit na příměstský malířský tábor plný tvoření, malování a zábavy do ateliéru Art Tia v Břeclavi.
1: Stačí, když děti ráno přivezete a my je odpoledne bezpečně odvezeme domů. Více informací a přihlášky na www.tymeaturciak.art.
3: Mami, proč je naše koupelna taková stará?
4: Protože tatínek ji má na seznamu prací teprve rok a půl.
5: Já na tom pracuju, jen ještě nevím, jak by měla vypadat.
3: A víte, že v prodejně Merio v Kyjově vám udělají grafický návrh úplně zadarmo?
4: No jasně, a tatínek už se nemá na co vymlouvat.
5: Tak tam rovnou mrknem i na kuchyň.
3: Merio.cz. Koupelny a kuchyně přesně pro vás.
6: Pryč DPH! Pryč DPH!
7: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
8: Rádio Jih. Počasí.
9: Břeclav, Stážovice, měříme nepěkných 12 stupňů a v Hustopečích u Brna a v Otnici o stupeň víc. Takže kolik? Ano, správně, 13 stupňů Celzia. No a co zítra? Dle rosničky Tadeáše by jsem to viděl na nějakou teplou mikinu a sovčelku a čepku na hlavu. Protože nad Jihomoravským a Zlínským krajem bude od rána panovat mlha, možná někde i přízemní mrazík. Takže poschovávat kytičky z balkonů domů a přes noc okno maximálně na ventilačku. Nejnižší teplota bude někde mezi 2 a 5 stupni Celzia. Takže jestli jste si vybrali zítra dovolenou a jdete třeba na ryby nebo někam k vodě, tak pořádné ponožky, protože u vody a v lese je ověřeno, že je o 3 stupně míň než v dědině a od zemi jde vždycky zima.

0: posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. Lidská vynalézavost nezná meze, že někdo krade, je v tomto světě bohužel krutá realita. Ale že někdo bydlí ve stejném bytě a ukradne vám boty, no to svět neviděl. Prozradíme za malou chvilku na Rádio Jih, tak držte vlnu.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. One, two.

0: Díky, že posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. Tenisky za 5000 korun a zloděj, který to moc nevymyslel, zaměstnal před několika dny strážníky brněnské policie. Znáte to, jste v práci, máte nohy na stole, za chvilku konec a někdo přijde. Nevíme, zda to tak bylo i v Brně, ale na služebnu příslušného útvaru brněnské policie přišel 30-letý mladík, že mu někdo před jeho bytem ukradl boty, které mají hodnotu asi 5000 korun. Jo, proč tak drahé? No, byly to boty upravené na zakázku s různými motivy. Zloděje se podařilo během chvilky identifikovat, protože se jednalo o známou firmu. 50-letý pán si to tak v nové obuvi pochodoval po Brně. No, a jak ho čapli, tak sám strážníkům přiznal, že se s něma promenádoval venku a nějak ho to netrápilo. No, a podle informací to byl obyvatel stejného bytového domu. No, co k tomu dodat? Dávejte si na své věci pozor a pokud víte, že mají větší hodnotu, tak schovat.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: rádiojích Rádio Jižní Moravy nemáte plány na příští sobotu, tak pozorně poslouchejte, v Hodoníně se chystá megaparty. Rybářská bašta ožije neon barvami, retro hudbou a moderní hudbou. Můžeš se těšit na dvojici DJů, ale o tom všem za malou chvilku, tak držte vlnu a hity pro dobrou náladu, jako třeba za malou chvilku Gangsta Paradise od Coolia.
1: Poslouchejte Rádio Jih online.

zábava, smích a hromada skákání. Dětský den v Hodoníně je tady. V sobotu 23. května od 10 do 17 hodin ožije Očovská louka neuvěřitelnou dávkou zábavy. Těšit se můžete na skákací atrakce, záplavu balónků, sportovní aktivity i občerstvení pro děti zdarma. Chybět nebudou ani food trucky a DJ. Celým dnem vás provede moderátor Vojta Ošlejšek. A to nejlepší, vstup je zdarma. Tak vezměte děti a dorostek. Tenhle den bude stát za to. V případě nepříznivého počasí se akce nekoná.

0: motorizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia Chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
2: Co se tady děje?
3: To se chystá.
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Rádio Jih.

Rádio X. Hrajeme hity pro dobrou náladu.

0: Jižní Moravy. Nemáte plány na příští sobotu a rádi paříte, tak zbystřete. Už 23. května to na Rybářské baště v Hodoníně rozhýbe dvojice DJů. DJ Cibin a DJ Teddy P. Uskuteční se tady totiž neonová party. Můžete se těšit na UV světla, neonovou show, barvy na tělo, svítící drinky a pořádnou nálož hudby. A pozor, na sociálních sítích se můžete zapojit do soutěže o 10 volných vstupů zdarma. Vstupné je 200 korun do 10. večer a potom 250. Prvních 100 návštěvníků navíc dostane neonový dárek zdarma. Takže příští sobotu 23. května se vidíme na neonové party v Hodoníně na Rybářské baště. Já jsem tady Aleš Poláček, pro dnešek se s vámi loučím. Díky, že posloucháte Rádio Jih a třeba příští sobotu se vidíme na této akci, kterou hraji a moderuji a odpálíme pořádný mejdan. Tak příjemný zbytek nedělního odpoledne na vlnách Rádia Jih.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: nemáte hlad, nemáte dobrou náladu a ani v práci vám to neutíká.
1: A proto vám z Rádia Jih dovezeme parádní svačinu až do práce.
2: Těšit se můžete na výborné tradiční koláčky z koláčkovny Milotice a dobroty z Břeclavského Racia.
1: Každý všední den rozvážíme po celém Jihomoravském a Zlínském kraji svačiny do práce.
2: Přihlaste se o tu svou právě teď na www.radiojih.cz
1: a zpříjemněte si se svými kolegy pracovní den.
2: Koláčkovna Milotice. Koláčky jako od babičky. Svatební koláčky na svatby, rodinné oslavy i firemní akce. Nově nabízíme rozvoz koláčků po celé České republice. Více info a objednávky online na www.koláčkovna.cz. Racio, to jsou zdravé, lehké a chutné výrobky pro celou rodinu. www.racio.cz.
3: Hledáte stabilní práci, kde si vás opravdu váží? Přidejte se k týmu Lisy Automotive. Nabízíme skvělé ohodnocení, přátelskou atmosféru a jistotu dlouhodobého zaměstnání. U nás nejste jen číslo. U nás jste součást týmu. Lisy Automotive v Číči hledá operátory a seřizovače strojů a pozice v administrativě. Ozvěte se ještě dnes a už zítra můžete být naším kolegou. Jsem Eliška, personální manažerka, pracuji v Lisy 10 let a těším se na vás. Více na www.dolisy.cz.
4: Burgers Fresh Burger Bistro Hodonín. Kam na nejlepší burger, žebra a křídla ve městě už dávno víte. Přijďte nás navštívit do moderního industriálně klasického interiéru a zúčastněte se soutěže o elektrokolo Highbike v hodnotě 80 tisíc z DD Bike Moravská Nová Ves. Stačí navštívit Burgers Fresh Burger Bistro Hodonín od 11. do 28. května. Dát si menu dle vlastního výběru a účtenku se jménem hodit do slosování. Těšíme se na vás 7 dní v týdnu. www.burgers.eu.
5: Vitajte, strýcu, to je ale krásně. No, letos budu mět veltlínek velký jak kedlubny. A kedlubny jak melůny. Však nakupuju hnojiva i postřiky ve vinařském domě v Dubňanech. Mají to tam velice kvalitní a přitom levné. To víte, světová kriza. Tož pojďte teda se mnou a uvidíte sám. Vinařský dům Dubňany, obchod pro náš kraj.
6: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
7: 24. května v Hodoníně u nákupního centra Cukrovár se na vás těší Peugeot Jonal.
8: Slavnosti Břeclav jsou tady. Už 5. a 6. června v zámeckém areálu. Miraj, Činasky, Divokej Bill, Škvor, Tři sestry, Olympik, Vohnout, Tomáš Klus, britská senzace Dehara a také velká gastrozóna a pivní speciály. Poslední lístky za zvýhodněnou cenu teď na webu slavnosti.cz.
9: 12 měsíců jsme nezamouřili oka. 12krát jsme obměnili recepturu. 12krát jsme se pohádali a 12krát zase usmířili. Až po 12. jsme si řekli, že to je on. A tak vznikla prémiová novinka Štato. Poctivá 12ka z těch nejlepších českých chmelů a moravských sladů. A ty už jen skoč na 12ku a přijeď ochutnat. V Brně se teď všechno točí kolem naší 12ky. Starobrno Štato z výhradně českých chmelů.

0: si, že znáte Jižní Moravu opravdu dobře. Jižní Morava je plná zajímavých míst, osobností i událostí. Odhalujte je s námi každé všední odpoledne po 16. hodině v nové soutěži Tajemný jih.
1: A nyní v Tajemném jihu soutěžíme o 500 korunové poukazy na čerstvé a vonavé oleje z Horňáckého Lipova od olejářství CZ. Vyzkoušejte například sílu švestkového oleje. Více na www.olejarstvi.cz.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90. A Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
3: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
4: 24. května v Hodoníně u nákupního centra Cukrovár se na vás těší Peugeot Jonal.
5: Rádio Jih.

0: na jihu Moravy je krásně, o tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, tam je budla.
1: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
2: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
1: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun je vaše.
2: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytěte si své místo v letadle.
1: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
2: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku.
3: Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz

0: www.klimastyle.cz.
1: Hledáte program pro děti na léto?
2: Já budu chodit na příměstský malířský tábor plný tvoření, malování a zábavy do ateliéru Art Tia v Břeclavi.
1: Stačí, když děti ráno přivezete a my je odpoledne bezpečně odvezeme domů. Více informací a přihlášky na www.timeaturciak.art.
3: Hledáte práci, která voní po kávě? Do prodejny italské kávy v Kyjově hledáme novou posilu. Staňte se baristou a prodejcem prémiových italských potravin. Čeká vás práce se zákazníky, příprava skvělé kávy i lehká administrativa. Nabízíme práci od pondělí do pátku, férové platové podmínky a příspěvek na stravování. Více informací najdete na Facebooku skvělá-káva.cz nebo volejte 604 868 222.
2: Mami, proč je naše koupelna taková stará?
4: Protože tatínek má na Seznamu prací teprve rok a půl.
5: Já na tom pracuju, jen ještě nevím, jak by měla vypadat.
2: A víte, že v prodejně Merio v Kyjově vám udělají grafický návrh úplně zadarmo?
4: No jasně, a tatínek už se nemá na co vymlouvat.
5: Tak tam rovnou mrknem i na kuchyň.
2: Merio.cz. Koupelny a kuchyně přesně pro vás.

0: Rádio Jih i online. www.radiojih.cz.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland. Když
2: slavnosti Břeclav jsou tady. Už 5. a 6. června v zámeckém areálu. Miraj, Činasky, Divokej Bill, Škvor, Tři sestry, Olympik, Vohnout, Tomáš Klus, britská senzace De Hara a také velká gastrozóna a pivní speciály. Poslední lístky za zvýhodněnou cenu teď na webu slavnosti.cz.
3: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní praktický přenosný kompresor Shepak Air Force 5 jen za 1029 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 1247 korun. Když něco, tak Allegro.
0: Rádio Jih.

0: máte hlad, nemáte dobrou náladu a ani v práci vám to neutíká.
1: A proto vám z Rádia Jih dovezeme parádní svačinu až do práce.
2: Těšit se můžete na výborné tradiční koláčky z koláčkovny Milotice a dobroty z Břeclavského racia.
1: Každý všední den rozvážíme po celém Jihomoravském a Zlínském kraji svačiny do práce.
2: Přihlaste se o tu svou právě teď na www.radiojih.cz
1: a zpříjemněte si se svými kolegy pracovní den.
2: Koláčkovna Milotice. Koláčky jako od babičky. Svatební koláčky na svatby, rodinné oslavy i firemní akce. Nově nabízíme rozvoz koláčků po celé České republice. Více info a objednávky online na www.koláčkovna.cz. Racio, to jsou zdravé, lehké a chutné výrobky pro celou rodinu. www.racio.cz.
3: MKLV Fest v Mikulově. Tohle léto jasná volba. Čeká tě hvězdní lajna Ben Cristoval, Mikolas Josef, Mike Spirit a Grimaso, Kontrafax, Nick Tendo, Human a za Myšník a Pam Rabbit. Sobota 1. srpna. Amfiteátr Mikulov. Připrav se na den plný hudby a skvělého jídla. Prostě nezapomenutelný zážitek pro všechny. Kupuj vstupenky pro sebe a svou partu teď hned na mklvfest.cz a buď u toho!
4: Zábava, smích a hromada skákání. Dětský den v Hodoníně je tady. V sobotu 23. května od 10 do 17 hodin ožije Očovská louka neuvěřitelnou dávkou zábavy. Těšit se můžete na skákací atrakce, záplavu balónků, sportovní aktivity i občerstvení pro děti zdarma. Chybět nebudou ani food trucky a DJ. Celým dnem vás provede moderátor Vojta Ošlejšek. A to nejlepší, vstup je zdarma. Tak vezměte děti a dorazte. Tenhle den bude stát za to. V případě nepříznivého počasí se akce nekoná.
5: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
6: 24. května v Hodoníně u nákupního centra Cukrovár se na vás těší Peugeot Jonal.

0: kanalizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Břeclav na 101.4 FM.

0: na jihu Moravy je krásně, o tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, tam je vodla.
1: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
2: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
1: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun je vaše.
2: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
1: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
2: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku.
3: Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz.
4: Plánujete koupy alespoň dvou vozů Škoda během 12 měsíců? Pak jste velkoodběratelem a máte nárok na extra slevu. Vistacar Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
5: Burgers Fresh Burger Bistro Hodonín. Kam na nejlepší burger, žebra a křídla ve městě už dávno víte. Přijďte nás navštívit do moderního industriálně klasického interiéru a zúčastněte se soutěže o elektrokolo Highbike v hodnotě 80 000 z DD Bike Moravská Nová Ves. Stačí navštívit Burgers Fresh Burger Bistro Hodonín od 11. do 28. května. Dát si menu dle vlastního výběru a účtenku se jménem hodit do slosování. Těšíme se na vás 7 dní v týdnu. www.burgers.eu.
6: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.

0: Myslíte si, že znáte Jižní Moravu opravdu dobře? Jižní Morava je plná zajímavých míst, osobností i událostí. Odhalujte je s námi každé všední odpoledne po 16. hodině v nové soutěži Tajemný jih.
1: A nyní v Tajemném jihu soutěžíme o 500 korunové poukazy na čerstvé a voňavé oleje z Horňáckého Lipova od olejářství CZ. Vyzkoušejte například sílu švestkového oleje. Více na www.olejarstvi.cz.
0: Rádio Jih.

0: máte dobrou náladu a ani v práci vám to neutíká.
1: A proto vám z Rádia Jih dovezeme parádní svačinu až do práce.
2: Těšit se můžete na výborné tradiční koláčky z koláčkovny Milotice a dobroty z Břeclavského racia.
1: Každý všední den rozvážíme po celém Jihomoravském a Zlínském kraji svačiny do práce.
2: Přihlaste se o tu svou právě teď na www.radiojih.cz
1: a zpříjemněte si se svými kolegy pracovní den.
2: Koláčkovna Milotice. Koláčky jako od babičky. Svatební koláčky na svatby, rodinné oslavy i firemní akce. Nově nabízíme rozvoz koláčků po celé České republice. Více info a objednávky online na www.koláčkovna.cz. Racio, to jsou zdravé, lehké a chutné výrobky pro celou rodinu. www.racio.cz.

i online. www.radiojih.cz Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu a Kyjov. Na 889 FM.

0: hrozou.
1: Doma u nás na jihu Moravy je krásně, o tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, tam je budla.
2: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
3: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
2: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun je vaše.
3: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
2: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
3: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku.
4: Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz

Rádio Jih i online. www.radiojih.cz Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Uherské Hradiště na 969 FM.

0: máte hlad, nemáte dobrou náladu a ani v práci vám to neutíká.
1: A proto vám z Rádia Jich dovezeme parádní svačinu až do práce.
2: Těšit se můžete na výborné tradiční koláčky z koláčkovny Milotice a dobroty z Břeclavského Racia.
1: Každý všední den rozvážíme po celém Jihomoravském a Zlínském kraji svačiny do práce.
2: Přihlaste se o tu svou právě teď na www.radiojich.cz
1: a zpříjemněte si se svými kolegy pracovní den.
2: Koláčkovna Milotice. Koláčky jako od babičky. Svatební koláčky na svatby, rodinné oslavy i firemní akce. Nově nabízíme rozvoz koláčků po celé České republice. Více info a objednávky online na www.koláčkovna.cz. Racio, to jsou zdravé, lehké a chutné výrobky pro celou rodinu. www.racio

0: Myslíte si, že znáte Jižní Moravu opravdu dobře? Jižní Morava je plná zajímavých míst, osobností i událostí. Odhalujte je s námi každé všední odpoledne po 16. hodině v nové soutěži Tajemný jih.
1: A nyní v Tajemném jihu soutěžíme o 500 korunové poukazy na čerstvé a voňavé oleje z Horňáckého Lipova od olejářství CZ. Vyzkoušejte například sílu švestkového oleje. Více na www.olejarstvi.cz.
0: Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hraje.

0: Doma u nás na jihu Moravy je krásně, o tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, tam je budla.
1: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
0: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
1: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun je vaše.
0: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
1: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
0: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku. Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz.
1: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: jezdíme po celém Jihomoravském a Zlínském kraji svačiny do práce.
1: Přihlaste se o tu svou právě teď na www.radiojih.cz
0: a zpříjemněte si se svými kolegy pracovní den.
2: Koláčkovna Milotice. Koláčky jako od babičky. Svatební koláčky na svatby, rodinné oslavy i firemní akce. Nově nabízíme rozvoz koláčků po celé České republice. Více info a objednávky online na www.koláčkovna.cz. Ratio, to jsou zdravé, lehké a chutné výrobky pro celou rodinu.

0: Rádio Jižní Moravy.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modroké, zatancuj si so mnou.

0: si, že znáte Jižní Moravu opravdu dobře. Jižní Morava je plná zajímavých míst, osobností i událostí. Odhalujte je s námi každé všední odpoledne po 16. hodině v nové soutěži Tajemný jih.
1: A nyní v Tajemném jihu soutěžíme o 500 korunové poukazy na čerstvé a voňavé oleje z Horňáckého Lipova od olejářství CZ. Vyzkoušejte například sílu švestkového oleje. Více na www.olejarstvi.cz.
0: Rádio Jih.

0: nás na jihu Moravy je krásně, o tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, ta by budla.
1: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
2: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
1: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun je vaše.
2: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
1: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
2: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku.
3: Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz.
1: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Radio Jih.